Rádio Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Hello. Tell me what I can do. You're beautiful.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
1: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doctorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doctorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Raz, dva, tři, 4,21. Lalala. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní 1 kg za 14,90 nebo vepřová pečeně bez kosti 1 kg za 79,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Dance Radio.

0: a trošku i bizáry, které momentálně jsou i úzce spojený třeba s některými z reality show a tak dále. Takže i to dneska, k tomu se dneska dostaneme a věřím, že se pobavíte. Krásný dobrý ráno, ještě jednou Katie s váma do až 12. hodiny, za chviličku už novinka. Pauli Gabrieli a About You. Hezký ráno.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na Dek.cz.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
5: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Slyšíš to, co to je?
9: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
8: Tak to je pecka.
9: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
8: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
9: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.
12: I know something I can keep talking about.

0: 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých chladíte i dnešní dopolední drive. A přátelé, pojďme už se podívat do Ameriky, protože v těchto dnech tady Apple a společnost Apple představila úplně první skládací iPhone. Tohle to je věc, na kterou se docela dlouhou dobu čekalo a včera se všichni fanoušci dočkali, protože v USA byl představen první skládací telefon neboli iPhone. iPhone Duo se otevírá podobně jako kniha a v USA bude stát zhruba od $2000 za verzi s uložištěm 256 GB. No a ty předobjednávky první začnou už od 16. října. Prodej potom oficiálně startuje 23. Co se týká novinky, tak kdybychom měli trošku to přirovnat, nebo odborníci přirovnávají tenhle ten iPhone trošku velikostně jako cestovní pas, používá vnější displej s uhlopříčkou 5,4 palce, no a po otevření nabídne 7,6 palcovou obrazovku, tedy dosud největší displej v iPhoneu, který byl. No a máte samozřejmě k dispozici několik verzí, co se týká velikosti a uložiště. No a hlavně vnitřní obrazovka dostala matnou nanostrukturovanou vrstvu, která má podle Apple omezit odlesky a taky viditelnost přehybu. Přátelé, musím říct, že na to koukám, na fotky, videa, je to prostě fakt v topu a myslím si, že opravdoví fajnšmekři, kteří si potrpí na nejnovější technologie a mobily, tak si myslím, že tohle to určitě ocení. Já teda úplně se přiznám, že neholdu takovým vychytávkám, ale tak zase za pár let to bude asi úplně už normální. Počasí. No a my už se taky pojďme podívat na aktuální předpověď. Malinko v Česku se nám vrací taková studenější fronta. Dnešní den bude celý den oblačný, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat. Dneska ale také nás čeká ochlazení, oblačnost bude větší, očekává se taky několik srážek na většině území, ale jako jenom mírně. Co se týká teplot, aktuální teplota okolo 10 stupňů, nicméně teploty v odpoledních hodinách se vyšplhají až na 18 až 20, což není vůbec špatný.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: to je Giorgio Smith a With You, nádherná věc, která vyšla v loňském roce. A tahle ta britská zpěvačka mimochodem je velmi talentovaná a taky se velmi zásadně zasluhuje o trošku rozkvět a vývoj nejenom UKG breaků a tak dále, protože vlastně spolupracuje i s celou řadou legendárních producentů. A teď už se pojďme z Anglie přesunout částečně na Slovensko, ale také do USA a podíváme se na obrovský úspěch slovensko-americký zpěvačky Adela, protože právě Adela, to je pro mě jako taky neskutečný fenomén, který v posledním roce vystřelil tak brutálně, že si myslím, že to možná nechápe ani ona sama. Každopádně pro Česko a Slovensko je tohleto jako velký úspěch, protože zpěvačka vydala začátkem září desku Prima, která byla velmi očekávaná a momentálně tato deska patří mezi největší novinky na Spotify a ovládla i žebříčky Spotify, protože momentálně dosahuje milionových streamů. No a taky velmi úspěšný singly, jako třeba Ain't in LA, je velmi úspěšný i na sociálních sítích, jako je třeba TikTok, je současným trendem, a nebo třeba i skladba Nicole, Kidman a tak dále. Takže přátelé, velmi, velmi talentovaná zpěvačka a taky se na ně můžeme těšit v příštím roce tady v Praze na koncertě, kdy odstartuje evropský a také americký tour. Takže pokud jste doteď tohle jméno neslyšeli, tak asi nežijete na této planetě. Adela, určitě si to nastudujte a my o této slečně ještě určitě daleko víc uslyšíme, než je tomu teď, ale gratulace veliká. Za chviličku už M83 a nebo Prodigy.
1: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. Fruit, Peace, Love, Aspen. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
2: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7950 Kč bez DPH měsíčně.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na Dek.cz.
7: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna Slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Praze už letos v listopadu, takže pokud máte lístky, věřím, že to pro vás bude velký zážitek. Na Dance Radio pokračujeme dál, pojďme se naladit na muziku, kterou vám naservíruji už za chvíli. Fanoušci Dona Diabla by měli zbystřit, čeká vás skladba Dangerous. No a nebude chybět ani novinka od Jason Status a Disgruntled. Už mezi 8 a 9 vás čeká v rámci ranního freshe spoustu dalších informací a taky doufám, že ladíte, ať už jste kdekoliv. Minuta po 8, teď už jsou připraveny aktuální zprávy, pojďme na ně. Dance Radio News. Hezké ráno. Evropská centrální banka pravděpodobně podruhé v letošním roce zvýší úrokové sazby v eurozóně. Analytici předpokládají růst depozitní sazby o další čtvrtinu procentního bodu na 2,5%. Schopnosti 15-letých žáků napříč světem prudce klesají, nejvíce v oblasti čtení psaného textu. Autoři studie PISA viní digitalizaci, AI a upadající zájem o rekreační četbu knih. Není to ale jednoznačné. Letošní srpen byl podle služby Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus celosvětově nejteplejší měsíc historie. Byl srovnatelný s rekordním červencem v roce 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupňů a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Počasí. Mrkneme se taky na počasí, momentálně nám svítí sluníčko, teploty aktuálně na 11 stupních, dnes bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky, nejvyšší teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.

vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 7.

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Den u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
3: Slyším, Tatart nákupy?
2: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Koncert slev rozezní také sluchátka Xiaomi Redmi Buds, které nyní pořídíte o 20% levněji.
3: To je mazec.
2: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: Zpátky za náma návrat do 90. LS DJ a Better of Alone. A pojďme se taky trošku vrátit v čase, a to za smutnou zprávou, která už teda ale je nějakou dobu a týká se zpěvačky, americký country zpěvačky a skladatelky Dolly Rebecca Parton, která zemřela zhruba před 2 týdny. Samozřejmě tato smutná zpráva zasáhla celý svět a vlastně to není ještě tak dlouho a už se momentálně řeší, že by se na její počest přejmenovalo dokonce i letiště v Nashvillu. Momentálně strašně obrovská vlna lidí, zhruba 10 000 lidí podepsali petici o návrhu a bude brzy jednat taky a hlasovat letištní rada a pokud to všechno se odsouhlasí a klapne, protože těch podpisů bylo opravdu celá řada, tak by se právě na počest Dolly Parton mohlo tohleto letiště přejmenovat na Dolly Parton International. Přátelé, myslím si, že by to určitě bylo na místě, vzhledem k tomu, že to šlo i a vzešlo to ze strany fanoušků a lidí a myslím si, že to je krásná pocta a myslím si, že by zpěvačka z toho měla určitě velkou, ale velkou radost.
1: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio.

Do vašich uší jsme si momentálně dali novinku na Dance Radio v podání Jason Status, tak J-Haz, Irach a Disgruntled. Doufám, že tato věc potěšila. Musím říct, že jsem se to tady dala hodně na hlas a má to jako fakt energii. No a my už se pojďme podívat na festivalovou sezónu a říkáte si, cože v září. Ano, prosím vás, pokud by člověk samozřejmě chtěl vyrazit na jako takový ty jako obří vyhlášený festivaly, mezi nimi je třeba i Glastonbury, který já mám na svém wishlistu už řadu let, ale pojďme si říct, že dostat se třeba na Glastonbury je trošku problém. Ne, že by člověk nechtěl, ale pojďme si říct, že ta kapacita je vždycky velmi omezená a samozřejmě ten předprodej, to je vždycky takovej vabank, jestli to vyjde. A možná teď poslouchá někdo, kdo by fakt příští rok chtěl na Glastonbury vyrazit a určitě vás bude zajímat informace, kterou pro vás mám, protože organizátoři už prozradili datum zahájení prodeje vstupenek. Celkově tady vlastně akce se koná od středy 23. června do neděle 27. června. No a pojďme si říct, co vás ale bude určitě zajímat. Vstupenky v kombinaci s autobusovou dopravou včetně budou k dispozici od 6. hodiny středoevropského času a to ve čtvrtek 1. října. Jo? Takže ve čtvrtek 1. října od 18 hodin odstartuje předprodej přímo na oficiálním webu Glastonu. Standardní vstupenky potom jdou do prodeje 4. října. No a více informací najdete přímo na webu Glastonu a určitě vás bude i to glastonburyfestivals.co.uk. Ale co je taky jako mazec, jo, tak ty lístky budou začínat na 400 librách, jo. Takže 400 liber, tady dokonce je 408 liber, což jsou takový poplatky k tomu. Ta cena se zvýšila oproti loňsku zhruba o 30-40 liber, takže prosím vás, připravte si 408 liber minimálně a ještě buďte u počítačů dřív, dejte si předregistraci, no a pak držím pěsti, snad to vyjde. A představovat Glastonbury, to asi snad ani nemusíme. Počasí. Mrkneme se na počasí, aktuální teplota šplhá pomalinku nahoru, 12 stupňů dneska, nás čeká polojasno až skoro jasno, dneska bychom žádný deštivý přáňky čekat neměli, spíše jenom na horách, no a denní teploty, tak ty se vyšplhají na 17 až 21 stupňů, což bude docela příjemný. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: My pokračujeme dál. Doufám, že máte krásný ráno a pojďme se hned podívat na další novinky okolo hudby, a to na velmi zajímavou knihu, pokud teda ještě čtete knihy, věřím, že starší ročníky určitě. Ale tohle to nebude jenom tak jako ledejaká kniha, protože to bude kniha Garnier. Přesně tak, jak už samotný název napovídá, vychází momentálně, už brzy vyjde kniha o životě a kariéře Lorana Garniera, což je pro řadu z nás producentů, DJů a věřím, že i vás fanoušků, legendární člověk, protože Lorán je prostě průkopník a manifestátor pro tanec, oslavu a noc, a prostě za mě vždycky ty jeho liveka, to je prostě neskutečný, nejenom ta energie, mixování, ta jeho tvorba a tak dále. No a právě v návaznosti na to se rozhodla autorka, a to Mathilde Ramardière, která roky sledovala jeho kariéru, tak se rozhodla to všechno zdokumentovat a dát to do jedné podoby a do knihy, která už brzy vyjde. Je tam spoustu rozhovorů, spoustu historických momentů a rozhovor nejenom se samotným producentem, ale taky i spoustu jeho kolegů se tady objeví, a zároveň bude kniha doplněna o fotky od jeho dětství až po současnost, která sleduje celý jeho život. A pokud samozřejmě tenhle ten člověk je i pro vás inspirací, tak věřím, že tuhle tu knížku si nenecháte ujít. Pokud by vás zajímalo víc, tak samozřejmě si zadejte book, a tedy Garnier, přesně tak se jmenuje, a všechno důležitý a zásadní se tam dozvíte. Doporučuji sledovat i sociální sítě, aby už si tuhle knížku, už tady na to kouká, můžete přímo objednat. Takže pokud vás to zajímá, rozhodně si to dejte, a myslím si, že tohle to chce mít každý fanoušek prostě doma.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
2: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Solid Sessions nám otevřela 9. hodinu a Janeiro, a to v remixu od Jodyho Westernhoffa. Pojďme se naladit na to, co vám nabídnu už v dopoledním driveu. Česká produkce od Filipa Zelinky Heartbreak. A nebude chybět ani novinka od Swedish House Mafia Happiness It So Set. Za chvíli startuje dopolední drive, Katie s váma i po 9. až do 12. hodiny. Teď už jsou ale pro vás připraveny nejčerstvější zprávy, pojďme na ně. Hezké ráno. Zhruba 2/3 Čechů věří, že lidská činnost výrazně přispívá ke změně klimatu. Že se klima mění, se domnívá 93% lidí. V zájmu o klimatickou změnu jsou Češi rozděleni. Necelá polovina se o téma zajímá, polovina naopak ne. Vyplývá to z nedávného průzkumu agentury CVVM. Lanovka na Pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující, a to v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou už v 7 hodin ráno. Lanovka pak bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Po rozložení nabídne velký displej podobný iPadu. Firma s ním přichází 7 let po firmě Samsung. Na podzim se začne prodávat také v Česku a bude stát téměř 55 tisíc korun. Počasí. Dnes bude převážně slunečno a mírně polojasno, pouze na horách nás čekají slabé přeháňky, nejvyšší denní teploty ale budou naprosto příjemný a jarní a podzimní 16 až 21 stupňů. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, za náma Ferry Corsten, taková příjemná trencovka, skladba Bloodstream na Dance Rádiu 89 a 102.9 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých nás můžete ladit pro Prahu, okolí a skrze aplikaci úplně kdekoliv. Mám pro vás tipy na nový desky a že jich je opravdu raketa, tak to není pochyb. Mrknem se na novinky, které by vás neměly minout a bude to multižánr. Upozorním na 20-letou edici B-Day desky od Beyoncé, přesně 20 let od vydání její druhý desky B-Day a právě to byl jeden z nejzásadnějších titulů její kariéry, tak se vrací rozšířená podoba, která obsahuje nejenom původní nahrávky, ale trošku jako další nový nevydaný kousky, takže určitě doporučuji tuhletu trošku oprášenou desku v novém kabátě od Beyoncé prozkoumat. Mám tady pro vás další tipy, rozhodně desku, o který se hodně mluví, a to od rodačky z Bratislavy, ale teď žijící v Americe, zpěvačka Adele, která pravděpodobně bude jednou z nejúspěšnějších zpěvaček, která pochází ze střední Evropy a slaví velký úspěch všude možně po světě se svojí deskou Prima. Mimochodem, tato zpěvačka vyráží i na turné, vystoupí v Praze, pražský koncert vyprodala a pak míří na evropský a americký tour, takže doporučuji novinku Prima prozkoumat. Zároveň novinka od Ellie Goulding, I Know Too Much, a jak samotná zpěvačka avizuje, tvorba tohodle alba jí umožnila dát všechno dohromady opravdu upřímně a je to její takový hudební deník, soubor písní, který zachycují konkrétní období z jejího života. Přesně tak na tohle reaguje. No a posledním typem bude třeba i folk popová ikona LP, která přináší po 3 letech novou desku Room 12 a rozhodně se tak můžete těšit na její příjemný skladby, celkem 11 skladeb, kde na vás dýchne nejenom americký život, ale taky italský kořeny. Tolik tipy na nový desky, věřím, že jsme vás inspirovali.
1: Rain Fresh, nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Rain Fresh Dance Radio.

0: Nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na tři roky. Více na Innogy.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pilsner Urquell půl litru ve skle za 25,90. Platí do 15. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
9: Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Slyšíš to, co to je?
11: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
10: Tak to je pecka.
11: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
10: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
11: Podmínky akce u obchodníka.
10: Breno. Podlaha dělá domov.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro babičiny nudle vaječné přikoupit 3 kusů 18,30 za kus. Nebo Lindor pralinky v Byla klubu za 129,90. Byla, to dobré začíná u nás.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: a nesměla chybět a nesmí chybět v našem playlistu. Stále ladíte dopolední drive dneska, Katie s váma, ne od 9, ale už od 7 od rána. Musím říct, že já už mám tady druhou kávičku, snídaně, doufám, že i vy jste si dali dobrou snídaně, a protože to je základ dne, a k tomu samozřejmě naprosto výborná hudba a taky tipy na super filmy. A určitě, pokud jste třeba doteď přes léto moc netrávili v kině čas, což chápu, tak teďka přicházející podzim, za mě je vždycky úplně takový to nejlepší období se zavřít do kina k filmům, seriálům s čajem a dekou a prostě užít si právě i tuhle tu klidnější atmosféru. No a pojďme si říct, že pokud jste třeba neviděli ještě nejnovějšího Spidermana z Bruce Nový den, tak stále ještě tenhle ten snímek můžete v kině vidět. A proč na něj vyrazit? Tak hlavním důvodem je to, že nejenom, že alespoň všichni fanoušci si přijdou na svý, ale hlavně Spider-Man slaví obrovský rekord a stal se třetím nejvýdělečnějším filmem v historii vůbec všech filmů. A právě výdělky tohoto filmu se opravdu vyšvihly na velmi zásadní místo a vlastně ten nový film právě má třetí pozici, co se týká velký návštěvnosti, ale tedy i ruku v ruce výdělečnosti. Takže přátelé, pokud máte rádi superhrdiny, zamilovali jste si právě tohoto pavoučího muže, tak nejenom, že vás čeká skvělý záběry, zase super děj, scénáře, ale taky dobrý scifíčko a akčňák v jednom a ještě stále v kině můžete na tenhle ten snímek vyrazit. Takže nenechala bych jakoby čekat dlouho, protože nevíme, dokdy se to vlastně bude hrát, takže doporučuji.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější karisítka H20 do základové desky nyní za skvělých 430 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro karisíť za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
7: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
9: Dance Radio.

momentálně Galvanize, legendární hit a skladba, kterou taky často hrajeme v našem playlistu a nesmí chybět. Dopolední drive pokračuje dál a my se opět přesouváme do další hodiny. Už za pár minut se trošku vrátíme do letní atmosféry s KTB a Jack Jones a jejich Last Day of Summer.

nebude chybět ani Freemasons, Amanda Wilson a Watchin. Co se týká muziky, představíme toho opravdu hodně, zároveň vás čeká i novinka, na to si počkejte. No a omrkneme další novinky, nejenom ze světa hudby, technologií, budu mít pro vás videoset dne a spoustu dalších věcí. Ale teď už ten pravý čas na aktuální zprávy. Hezký ráno, jsme Dance Radio. Dance Radio News. Evropská centrální banka pravděpodobně podruhé v letošním roce zvýší úrokové sazby v eurozóně. Analytici předpokládají růst depozitní sazby o další čtvrtinu procentního bodu na 2,5%. Schopnosti 15-letých žáků napříč světem prudce klesají, nejvíce v oblasti čtení psaného textu. Autoři studie PISA viní digitalizaci, AI a upadající zájem o rekreační četbu knih. Není to ale jednoznačné. Letošní srpen byl podle služby Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus celosvětově nejteplejší měsíc historie. Byl srovnatelný s rekordním červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupňů a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.

Freemasons, Amanda Wilson a Watchin na Dance Radio přesně v tenhle ten moment. My pokračujeme dál a teď už se pojďme podívat do světa technologií a umělé inteligence, protože těch informací denně je opravdu obrovské množství a i my to tady vždycky s údivem sledujeme, co se jako děje. A musím říct, že velmi zásadní věc ve spojitosti s OpenAI, která oznámila docela jako zásadní věc a hlásí další průlom v matematice, protože vědci tedy údajně totiž potvrdili, že umělá inteligence takzvaně vykradla jejich práci. No a právě OpenAI oznámila, že dosud neveřejný model vyřešil údajně jednu z nejtěžších otázek moderní matematiky. Ten důkaz se týká Navierových Stokesových rovnic, které popisují

0: Usedněte za volant nového vozu Škoda Kamiq a užijte si jízdu v prémiovém stylu. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services můžete mít vůz již za 6 270 korun bez DPH měsíčně. Kompletní pojištění, servis i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
1: Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Tondach Contiton ve vybraných povrchových úpravách za super cenu a navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro střešní tašky Tondach zdarma. Více na Dek.cz.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: KFC ti zase nabízí víc.
8: MacBooky Neo.
7: iPhone 17.
8: Laserové projektory.
7: Sluchátka Apple Beats.
8: A stovky dalších cen.
7: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
8: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
7: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2. 9.

Pátová za náma, Nora and Fjord on the beach, a před náma taky pozvánka, která míří na dnešní podvečer a večer. A bude to převážně pro všechny fanoušky elektronické hudby, převážně fanoušky historie, zároveň v žánru, jako je house a techno. A přímo dneska, totiž v podvečer od 18 hodin, proběhne v Bike Jesus v Praze edukační večer Bike Jesus Educated Stage Outdoor, a to Special Limited Edition. Co to bude za akci? Tak je to exkluzivní speciální večer a seriál, který je jako komponovaný vlastně pro všechny nadšence historie elektroniky. Můžete se potkat dneska s legendou Raveboyem a taky Yukimorou, kteří vlastně představí kořeny a vrátí se trošku do minulosti a budou se řešit kořeny techno i house music prostřednictvím audio a video ukázek, který vlastně nastíní tak trošku subkultury a to pozadí, který vlastně byly v historii a vyvinuli se v čase a který vlastně jako i zapříčinili vznik a rozkvět elektronické taneční hudby tak, jak ji známe v současnosti, a zároveň taky tím návratem ke kořenům se budete moci dozvědět, jak vlastně se to všechno vyvíjelo v čase a jak se ta hudba v čase formovala, což si myslím, že je určitě zajímavý. Zároveň se budete moci podívat třeba na sound systémy jako v Německu, Belgie, USA. Kluci taky vám s váma prozkoumají různý jako i třeba technické věci a tak dále, a rozhodně si myslím, že to bude stát za to. Takže večer potom vás čeká i afterparty, kde zahraje Raveboy a taky Yukimora, old school vinyl set, a vlastně se budete moci trošku vrátit v čase. Takže pokud vás to zajímá, máte dneska čas, doporučuji mrknout na web Bike Jesus a nebo taky sociální sítě bikejesus.com, a dneska můžete vyrazit od 18 hodin, takže nezapomeňte, je to pro vás, a myslím si, že tyhle ty jakoby akce jsou velmi, velmi zásadní a důležitý pro nejenom legendy, co už působí na scéně, ale taky prostě jenom pro fanoušky a nebo třeba začínající DJs. Dance Radio.

0: Dracula a to všechno v remixu od Jenny na frekvencích Dance Rádia, stále ladíte dopolední drive. Dneska už se spolu slyšíme od 7. od rána až do 12. hodiny, za chviličku 11. hodina. Co vás čeká nemene, to si prozradíme za chvilku, nicméně teď se mrknem na moji pravidelnou rubriku Video set dne, kdy pro vás mám zase něco zajímavého, co by vás nemělo minout, a pokud máte rádi zvuk a DJský skill a produkci od producenta Daskyho, tak, nebo ano, přesně tak, tak si myslím, že byste si to neměli nechat ujít, nebo producentů, abych to upřesněla, ono je to duo, samozřejmě. A právě Dasky, tak ti si střihli svůj setík poměrně nedávno, a to v rámci Lab 54. A právě tenhle ten DJ set je venku, to docela jako čerstvě, a to konkrétně 5 dní. A je to přímo na jejich oficiálním YouTube a taky na Lab 54 a taky Anjuna Deep. A pokud právě máte rádi jejich zvuk, dlouho jste nic od nich neslyšeli, tak rozhodně tenhle ten videoset doporučuji. Můžete si užít nejenom tu vizuální stránku, kde můžete na kluky koukat, jak hrajou, ale zároveň taky můžete slyšet ten jejich set. Má to necelý 2 hoďky a zazní tam i spoustu vlastní produkce v podání Dasky i nějaký novější věci, takže pokud máte rádi, určitě si to dejte, za mě tohleto duo jako hodně fresh a hodně mě baví už řadu let, takže velký doporučení, budu samozřejmě sdílet i na našich sockách a určitě všichni houseři a melodic progressive houseři by měli zbystřit, bude vás to stop probavit.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
5: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.
7: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.

I Got You na frekvenci Dance Radio a máme 3 minuty po 11. hodině. Před náma poslední hodina, posledních 60 minut v rámci dopoledního driveu. Máme dneska čtvrtek 10. září a už za chvíli se v našem éteru těšte na další muziku. Těšit se můžete třeba na Glockenbach a Sama Harpera a Lost. Chybět ani Charlotte Heining, která propůjčuje už řadu let svůj hlas s drum'n'bassový komunitě, s drum'n'bassovými producenty, ale zároveň má i velmi úspěšnou solovou kariéru. 4 minuty po 11. Teď už zprávy a počasí, jsme Dance Radio. Dance Radio News. Zhruba 2/3 Čechů věří, že lidská činnost výrazně přispívá ke změně klimatu. Že se klima mění, se domnívá 93% lidí. V zájmu o klimatickou změnu jsou Češi rozděleni. Necelá polovina se o téma zajímá, polovina naopak ne. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury CVVM. Lanovka na pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující, a to v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou už v 7 hodin ráno. Lanovka pak bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Po rozložení nabídne velký displej podobný iPadu. Firma s ním přišla 7 let po firmě Samsung. Na podzim se začne prodávat také v Česku a cena začíná na 55 tisících korunách. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách očekávejme výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů.

vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Škoda Octavia. Na operativní leasing za 7 950 korun bez DPH měsíčně.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
4: A raz, dva, tři, 4,21.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Objednejte u nás minimálně 100 metrů čtverečních střešní krytiny a dopravu vám dáme zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do konce září. Doprava zdarma se vztahuje na ploché i šikmé střechy a platí pro nové i stávající zákazníky. Více na DEK.cz.
7: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio.

Zhruba 2/3 Čechů věří, že lidská činnost výrazně přispívá ke změně klimatu. Že se klima mění, se domnívá 93% lidí. V zájmu o klimatickou změnu jsou Češi rozděleni. Necelá polovina se o téma zajímá, polovina naopak ne. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury CVVM. Lanovka na pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující, a to v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou už v 7 hodin ráno. Lanovka pak bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Po rozložení nabídne velký displej podobný iPadu. Firma s ním přišla 7 let po firmě Samsung. Na podzim se začne prodávat také v Česku a cena začíná na 55 tisících korunách. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách očekávejme výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200 000 měsíčně na celých 20 let? To je Extra Renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra Renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia kefír v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
8: Dance Radio. Dance Radio.

vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Dance Radio News.
1: Evropská centrální banka pravděpodobně podruhé v letošním roce zvýší úrokové sazby v eurozóně. Analytici předpokládají růst depozitní sazby o další čtvrtinu procentního bodu na 2,5%. Schopnosti 15-letých žáků napříč světem prudce klesají, nejvíce v oblasti čtení psaného textu. Autoři studie PISA viní digitalizaci, AI a upadající zájem o rekreační četbu knih. Není to ale jednoznačné. Letošní srpen byl podle služby Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus celosvětově nejteplejší měsíc historie. Byl srovnatelný s rekordním červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupňů a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až polojasno. Zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.

0: Krásný čtvrteční taneční odpoledne. S váma opět Michael C. a mám pro vás nejlepší taneční playlist. Jako vždycky hledejte názvy songů na webu danceradio.cz nebo v naší stejnojmenné aplikaci. Dnes vás taky čeká v 18 hodin hitparáda Dance Radio Charts a opravdu skvělej, nabušený program, ke kterému se samozřejmě dostaneme. Za chvíli mám pro vás spoustu hudebních tipů, tak si na to počkejte. Do vašich uší letí další dance music.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace DanceRadio.cz. DanceRadio.cz. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace DanceRadio.cz. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
3: Slyšíš to, co to je?
4: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
3: Tak to je pecka.
4: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
3: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Stavebniny Deck přináší mega akci 7 plus 1. Ke každým 7 tvrzeným akustickým deskám Knauf Diamant tloušťky 12,5 mm od nás dostanete každou 8. desku zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 18. září. Tak si přijďte pro tvrzenou akustickou desku zdarma. Více na deck.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Jsme Dance Radio, krásný odpoledne. Miley Cyrus oznámila vydání nového alba. Best Persuades vyjde už v druhé polovině září a bude 10. studiovkou hvězdní zpěvačky. Desku předznamenává stejnojmenný single, který otevírá novou éru poměrně zajímavou basovou linkou a moderním tanečním soundem, tedy něco i pro vás. Hudebnice je známá neustálejma žánrovejma proměnama a hity jako Flowers nebo Wrecking Ball zahajuje projekt, jehož vizuální stránku vytvořil fotograf Mert Alas a opravdu velkolepě. Případně poslechněte, Miley si aktuálně nebude říkat ani se svým příjmením, tedy pouze Miley. Další taneční playlist pro vás jsme Dance Radio. Dance.

Tady jeden z radio i před 15. stále nejlepší taneční muzika. Americká písničkářka Ash vypouští nový single Funeral. Skladba funguje jako přímý pokračování předchozího úspěšného tracku Stop the Wedding a současně taky předznamenává desku The Girl of Your Dreams. Zpěvačka a hudebnice, která proslula průlomovým hitem Moral of the Story či kolaboracema s Finisem, novinku označuje za výsledek svý nejvíc vyrovnaný tvůrčí fáze. Případně tip pro vás, se mě tahle skladba rozhodně zaujala, ale jdeme zpátky k tanečnímu servisu na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Zhruba 2/3 Čechů věří, že lidská činnost výrazně přispívá ke změně klimatu. Že se klima mění, se domnívá 93% lidí. V zájmu o klimatickou změnu jsou Češi rozděleni. Necelá polovina se o téma zajímá, polovina naopak ne. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury CVVM. Lanovka na pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující, a to v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou už v 7 hodin ráno. Lanovka pak bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Po rozložení nabídne velký displej podobný iPadu. Firma s ním přišla 7 let po firmě Samsung. Na podzim se začne prodávat také v Česku a cena začíná na 55 tisících korunách. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách očekávejme výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio. Já mám pro vás teď pozvánku na neděli, protože 13. září, tedy tuto neděli, proběhne vysílání Dance Radia od 18 hodin. Další kolo Club Mixu, za kterým stojí Milan Kroužil a bude hrát v první hodině. Tentokrát přivítá opět dva hosty u nás ve studiu a na Dance Radio se představí DJ Tonight a potom velmi sympatická DJka Brownie. Tak si to dejte už tuhle tu neděli s Milanem a je to už neuvěřitelný 647. díl. Další muzika od nás, jsme Dance Radio.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Klan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
4: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
7: Slyším, Datart nákupy?
6: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
7: To je mazec.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Slyšíš to, co to je?
8: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
7: Tak to je pecka.
8: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
7: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.

Armin van Buuren a taky Adam Young, Utopia, vyladíte Dance Radio, to je skvělá tradiční záležitost. Playlist na webu nebo v aplikaci Dance Radio.cz. Podíváme se na hudební novinky, které jsme nasadili od dnešního dne. A právě nová věc od Armina pod názvem Everlasting s vokalistkou Sašou je první novinka pro tento týden.

0: další novinkou Frankie Wah, Tripolism, Triple Wah. Z tuzemských studií jsme nasadili Key NYY, Never Be The One. A Rehab spolupracoval s Nathem Nicholsem a vznikla tahle ta záležitost Dream Inside a Dream. Taktéž od dneška v rotaci Dance Radio. Teď už Cole, Chabon, Set Makes Me Happy, Cherry Ropero a tady z demeny Corazo, nebo K-Motions a Generator. A potom se podíváme na hitparádu Dance Radio Chart.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dance Radio, Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.
3: Dance Radio.

0: Swedish House Mafia, taky The Weekend, Mouth to Flame a my jsme Dance Radio. Podíváme se do hit parády Dance Radio Chart, protože už dnes 18 hodin, tedy za 2 hodiny a 12 minut, odpálíme 36. letošní kolo a sám jsem zvědavý, jak to tam dnes bude vypadat. Minulej týden na trojce byl Epoch Noir s Madame Snowflake, Drew Moon brali stříbro a Annette Fab uzmula zlato Wherever I Go. Hned z novinky na první pozici obhájí, případně budeme mít novýho vítěze, to se dozvíte, pokud budete poslouchat dnes v podvečer Dance Radio. Teď do celý Eddie Amador, Jupel, anebo Lexia K. Paul a potom už zprávy z KT jsme Dance Radio. Úžasný čtvrtek.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90. A plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Vybrané asfaltové pásy Elastek a Glastek nyní za skvělou cenu a navíc v každé ucelené paletě jedna role zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 18. září. Tak si přijďte pro roli asfaltového pásu Elastek a Glastek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
8: Někdy je byk prostě byk. Byk může znamenat obrovský, jindy zase gigantický. Někdy je byk přesně to, co potřebujete. Dacia Bigster. Velký kufr, velké střešní okno, velký hybridní motor a za malou cenu. Navštivte do konce září firemní dny Dacia a využijte výhodné podmínky pro podnikatele. Dacia Bigster nově i s pohonem hybrid 150 4x4.

Evropská centrální banka pravděpodobně po druhé v letošním roce zvýší úrokové sazby v eurozóně. Analytici předpokládají růst depozitní sazby o další čtvrtinu procentního bodu na 2,5%. Schopnosti 15-letých žáků napříč světem prudce klesají, nejvíce v oblasti čtení psaného textu. Autoři studie PISA viní digitalizaci, AI a upadající zájem o rekreační četbu knih. Není to ale jednoznačné. Letošní srpen byl podle služby Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus celosvětově nejteplejší měsíc historie. Byl srovnatelný s rekordním červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupňů a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. Zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Slyšíš to, co to je?
1: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
0: Tak to je pecka.
1: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
0: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
1: Podmínky akce u obchodníka.
0: Breno. Podlaha dělá domov.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní Dr. Edgar Pizza Restaurante za 49,90 a Gianna slunečnicový olej litr za 29,90. Platí do 15. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
5: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespadne, když páříme s klukama.
6: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
10: Radio. Dance Radio. Na Dance Radio pokračuje nejlepší taneční muzika. Za chvilku Kygo, Max Magnum, Take Me Back, DJ Fresh, Goldust, novinka od Amelie Lenz a Angel Run a pode mnou už to zemská práce, Noisy Pots a The Micronaut Children. Užijte si to, jsme Dance Radio, skvělý odpoledne.
11: Michael C. na Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Kygo, Max McKnown, Take Me Back. O hit parádě jsme tu dnes už hovořili, samozřejmě další kolo vás čeká od 18 hodin, ale co pro vás máme dál, tak posléze uslyšíte Tiesta, další vydání Prismatic Radio Show, doporučuji Armin van Buuren, State of Trance, není asi potřeba dále rozebírat, nejposlouchanější taneční radio show na světě a je skvělý, že je i u nás na Dance Radio Musical Freedom Radio Show a Adam Beyer, taktéž nebudou chybět v dnešním programu. Teď už Sigala, La Fuente a taky Trente Voler.
1: Prémiové podcasty na jednom místě? Máme na platformě Opinio. Obsah, co baví, od tvůrců, kterým věříš. Opinio.cz.
2: Teď je extravárka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: $200,000 měsíčně na celých 20 let? To je extra renta. Šanci vyhrát máte každé pondělí a čtvrtek. Extra renta od Olvinu. Zkusíte to?
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
8: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Organ City, Miyuki, Mitsubishi, tady je Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Lanovka na pražský Petřín začne konečně po dvouletý rekonstrukci znovu vozit cestující, a to pozor, v úterý 22. září. Nový vozy vjedou v 7 hodin ráno, lanovka bude v provozu denně do 22 hodin a 15 minut. Jednotlivý spoje budou odjíždět potom v 10-minutových intervalech, tedy opět máte možnost se novou lanovkou svíst. Tak se těšíme. Teď už Mr. Balto Weasel, Cedric Gervais, Godard a Baby D a potom zprávy. V celou jsme Dance Radio.
1: Dance Radio.

Zhruba 2/3 Čechů věří, že lidská činnost výrazně přispívá ke změně klimatu. Že se klima mění, se domnívá 93% lidí. V zájmu o klimatickou změnu jsou Češi rozděleni. Necelá polovina se o téma zajímá, polovina naopak ne. Vyplývá to z aktuálního průzkumu agentury CVVM. Lanovka na pražský Petřín začne po 2leté rekonstrukci znovu vozit cestující, a to v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou už v 7 hodin ráno. Lanovka pak bude v provozu denně do 22.15. Jednotlivé spoje budou odjíždět v 10-minutových intervalech. Americká technologická společnost Apple představila svůj první skládací telefon iPhone Duo. Po rozložení nabídne velký displej podobný iPadu. Firma s ním přišla 7 let po firmě Samsung. Na podzim se začne prodávat také v Česku a cena začíná na 55 tisících korunách. Počasí. Dnes bude převážně oblačno až polojasno, zejména na horách očekávejme výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 16 do 21 stupňů. Dance Radio.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu z Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax z Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
6: Porada, deadline, výsledky. A znovu. Kdy jste naposledy investovali do sebe? Profesní studium na Newton University propojuje zkušenosti z praxe s novými znalostmi, inspirací a kontakty. Studujte programy MBA, MSc a LLM a udělejte si čas pro vlastní růst. Newton.University. Teď jste na řadě vy.
7: Nejlepší taneční muzika, my jsme Dance Radio, já vám přeju pořád jen ten nejlepší čtvrteční podvečer. Irmám taky, musíme poblahopřát k dnešnímu svátku, tak si to užijte ideálně ve společnosti těch nejvíc tanečních frekvencí 89 či 129 FM, anebo pokud nás sladíte online na danceradio.cz, případně ve stejnojmenné aplikaci, tak uslyšíte, že budeme hrát Oliver Heldence s Kreiderem, E-I-O-U, Ocean Lab Satellite, Paula Gabrieliho a novinku About You, anebo hned za moment Two Colors a Chemical. Jsme Dance Radio. Díky, že jste u toho s náma.
8: Dance Radio. Dance Radio.

0: Oliver Heldon, Cry, teda taky do Young Punks, A-E-I-O-U, předělávka velmi slavného hitu Dominika Bátě, tohle to se povedlo. Pokud máte rádi právě Olivera Heldonce, každou středu, tedy včerejšek nebyl výjimkou, můžete poslouchat jeho Healthy Sessions právě u nás na Dance Radio, to 100% doporučujeme. Timmy Trumpet, Sammy Verge, společně s EC Cross nebo DC Breaks, další taneční výběr přímo pro vás. Jsme Dance Radio.
1: Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
2: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Slyšíš to, co to je?
7: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
6: Tak to je pecka.
7: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
6: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
7: Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

To bylo čtvrteční taneční odpoledne na Dance Radio. Já se ale neloučím, protože za chvilku si ještě dáme hitparádu Dance Radio Chart, další kolo těch nejlepších tracků podle vašeho výběru. V 18 hodin taky startujeme ovlivňování příštího kola na webu danceradio.cz, takže si hned pak můžete vybrat svýho favorita pro další týden. Po hitparádě čekejte taky Tiesta, Armina nebo Adama Bayera. Vyberte si u hitpošky za chvíli. Ahoj!

0: Radio News.
1: Evropská centrální banka pravděpodobně po druhé v letošním roce zvýší úrokové sazby v eurozóně. Analytici předpokládají růst depozitní sazby o další čtvrtinu procentního bodu na 2,5%. Schopnosti 15-letých žáků napříč světem prudce klesají, nejvíce v oblasti čtení psaného textu. Autoři studie PISA viní digitalizaci, AI a upadající zájem o rekreační četbu knih. Není to ale jednoznačné. Letošní srpen byl podle služby Evropské unie pro sledování klimatu Copernicus celosvětově nejteplejší měsíc historie. Byl srovnatelný s rekordním červencem 2023. Průměrná teplota vzduchu u zemského povrchu činila 16,96 stupňů a byla o 0,85 stupně nad průměrem z let 1991 až 2020.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno až polojasno. Zejména na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 16 až 21 stupňů.
2: We have had some technical problems.
3: Now give me a beat.
4: Dance Radio Job.
5: Dance Radio Job.
4: Dance Radio Job.
0: Dance Radio Char. Dance Radio Char. Dance Radio Char. Novinka.

0: Tady je Dance Radio, odstartovala nám další hit paráda, 36. letošní kolo Dance Radio Chart. Tentokrát jsme nasadili tři novinky, a to z tuzemska, slyšeli jste před chvílí Sonority, Lose You, Pauli Gabrieli, About You a pan Olda, Wait For Me. Jim dejte svůj hlas na danceradio.cz. Jdeme do kompletního žebříčku, který naleznete taky na našem webu. Dance Radio Chart.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zkušenosti vás dostaly tam, kde jste. Co vás dostane dál? Nové know-how, inspirativní lidé a pohled za hranice vaší každodenní praxe. Vyberte si profesní studium MBA, MSc nebo LLM na Newton University. Vzdělání, které pracuje pro vás. Více na newton.university.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Slyšíš to, co to je?
5: To je PVC Manie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
4: Tak to je pecka.
5: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
4: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
5: Podmínky akce u obchodníka.
4: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Dance Radio Chart.

0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart. Kam chodí víc než 100 000 lidí měsíčně? Na platformu Opinio, kde najdeš exkluzivní podcasty a videa. Obsah, který baví. Od tvůrců, kterým věříš. Sleduj na opinio.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90 a Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 2.9.
2: Slyšíš to, co to je?
3: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
2: Tak to je pecka.
3: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
2: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
3: Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
0: Dance Radio Chart. Dance Radio Chart.

0: Čtvrtý místo za náma v hitparádě Dance Radio Chart duo Drum Sound a Bassline Swiss a Drum and Bass Purifier. Než vám řeknu, kdo se umístil na třech nejlepších místech tohoto týdne, naposledy připomenu, že se hlasuje na danceradio.cz. Máte možnost klidně hned teď, a to každý den až do středy do 15. hodiny. Dnes na trojce minulé novinka Kygo a Max McKnown Take Me Back. Minule 12. místo, teď dvojka Jamie Jones a Camden Cox State of Mind, a z trojky na první pozici doskákal Epoch Noir a Madame Snowflake Tuzemská práce In a Box. Gratulace, po hitparádě Tiesto a taky Armin. Ahoj.
1: Třetí místo Dance Radio Chart.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
1: Slyšíš to, co to je?
2: To je PVC Mánie v Brenu. Mají tam neskutečné slevy na PVC podlahy.
1: Tak to je pecka.
2: Vyber si podlahu, na které si s radostí zatancuješ.
1: Tak nečekej a zastav se ještě dnes na Breno.cz nebo v nejbližší prodejně Breno.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Dance Radio.
5: To a new era.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé rozny stolní 1 kg za 29,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

I left the darkness behind me. This is a new me. I'm awake.

Paul, it is so good to see you again.

Please make some noise for the wonderful Sasha!